0: Páteční večer, spousta skvělé muziky a teď, protože jsme slibovali, že nabídneme spoustu nové muziky, tak jednu takovou novou budem představovat.
1: Ano, páteční večer, optimistický čas, Dermot Kennedy a píseň Funeral neboli pohřeb.
0: Ano, hodně na angličtině, taky za námi. Tak každopádně Dermot Kennedy není nikdo neznámý, protože na Frekvenci 1 jeho muziku můžete slýchat.
1: Samozřejmě. Vydal 27. března své už v pořadí třetí studiové album The Weight of the Roots.
0: Přelož to.
1: Váha lesa. Lesů.
0: Tam je se na konci.
1: Na konci, ano. Váha lesů.
0: No, každopádně, jak bude znít, tak to naznačil už koncem února ten první single, který je z téhle desky, z tohohle alba a jmenuje se právě Funeral.
1: My vám ho teď zahrajeme a pokud máte rádi tvorbu Dermota Kennedyho, tak nová deska je prý jeho, řekněme, z těch osobnějších kousků, návraty ke kořenům, inspirace v Irsku, kde žije, prostě všechno na té desce slyšet je.
0: Ty lesy, že jo, to jsme zmiňovali.
1: Tradické
0: má to rád.
1: Ano.
0: Má to objímání stromů rád.
1: Jednu písničku mu naspíval Leprikon.
0: Tak si pojďme Dermota Kennedyho a písničku Funeral užít. We were staring down disaster. That night we almost called.

0: Páteční večer, 1. máj, 1. květen. No a my zamíříme k Vojtu, takhle, my zamíříme k Efflerům do Ložnic.
1: No, no takhle, to nebylo u nás v Ložnici.
0: To je škoda.
1: My jsme zmiňovali, my nemáme zrcadlo v Ložnici.
0: Jo, tak, takhle, no. Vrátíme se k tomu, o čem jsme mluvili. Feng Shui, zrcadlo, kam ho instalovat v interiéru, aby to bylo prosperující.
1: No a kam ne? Ty jsi říkala, že ne do Ložnice. A to je stará známá věc, protože ono se říká, že v noci, jak se čistíme a uvolňuje se ta negativní energie, tak se to vrací přes to zrcadlo. A my jsme tohle řešili, když jsme byli ještě mladí a nerozvážní, se spolužáky na gymnáziu a jeden z nich měl zrovna novou přítelkyni, vztah plný vášně samozřejmě, že ano, růžové brýle na začátku a on říkal, až spolu budeme bydlet, tak do Ložnice si dám velký zrcadlo, abych na to všechno mohl koukat. A já jsem mu říkal, no, ale vy víš, že jako mít zrcadlo v Ložnici se nemá. Jakože to je špatně mít zrcadlo v Ložnici, že prostě to odráží ty špatné věci. A on říkal, aha, to mě nenapadlo. A nějaký jiný spolužák mu říkal, takže když se netrefíš, tak to uvidíš.

0: Máte čím večer Flém proudu, přátelé, je čas udělat takovou sumáž. Dneska jsme toho probrali strašně moc. V Japonsku jsme se zdrželi, ano. Zrcadlo jsme probrali, taky co dělat pro to, abyste neměli mouchy doma.
1: Skoro jsme se odstěhovali do Španělska.
0: Ano,
1: že?
0: Jinak mouchy, já to jenom připomenu, protože mi to přijde jako zajímavý. Abyste neměli doma mouchy, což je teď období, že jo, kdy to prostě začne lítat, tak prý stačí dát si do oken listy ořešáku.
1: No, zkuste to a pokud budete mít nějakou praktickou zkušenost, tak nám po víkendu napište, protože my se opět uslyšíme v pondělí ve 2 odpoledne.
0: Přesně tak. Jinak zítra po 19. ještě hitparáda, tu si nenechte ujít. No a jedno takové malé překvapení. I příští týden 8. května na státní svátek vám budeme dělat doprovod nebo společníky, nebo jak to říct, vám budeme lézt do života.
1: Ano, ano, prostě dneska od 14 s velkými hlavami až do 23 hodin. Příští týden také bude z frekvence 1, frekvence Jana a Vojta.
0: Ano, přesně tak. Potom jsme toužili, splnilo se nám to, tak věříme, že
1: možná bude i billboard.
0: Že jste potom toužili. Mějte se krásně a hezký víkend.
1: Naslyšenou.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

za mnou. Co zbytečnýho řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: V Praze prošel pochod proti fašismu. Pražská ODS oprašuje koalici Spolu a Trump zvyšuje cla na automobily. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Centrem Prahy odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny popolední ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmanovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod odpoledne skončil v Nádražní ulici. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před 4 lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten k tomu říká.
2: Tak my jsme to nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou, oznámili nám, že se dohadují. Asi si myslím, že by bylo správně, aby nám to formálně sdělili. Protože si myslím, že vlastně Spolu nebylo nikdy o funkcích, nikdy nebylo o tom, kdokolik má, proto jsme prostě jako vlastně ten seniorní partner nabídli všem stranám prostě stejný pozice, jako byli před 4 lety. To mi připadá prostě, že je fér a uvidíme, jestli nás lidovci navštíví nebo doplní či nedoplní. Myslím si spíš, že budou chtít být s Prahou sobě, ale vlastně politika není prostě o počtu funkcí, ale o tom, že jsme vytvořili prostě nějaký tým a v tom týmu jedeme dál.
1: Vážně nemocné seniorce, která žije v plzeňském domově se zvláštním režimem, opakovaně chyběly léky na ředění krve. Řekla to její dcera a zároveň zdravotnice. Ta na problémy upozorňovala personál i ředitele zařízení. Podle zjištění novinek nejde o jediný případ. Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS-kami o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. Osmi zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás slunečný víkend. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V Plzni začaly slavnosti svobody a Špidla sbírá podpisy pro novou stranu a hokejisté Olomouce mají staronového kouče. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Mší za válečné veterány v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni odstartoval první den slavností svobody. Do prvního rána se také probudili příslušníci klubu vojenské historie, kteří v sadovém okruhu či v parku za obchodním centrem Plaza postavili své autentické dobové kempy. Pavel Rogl z klubu vojenské historie 16. obrněné divize říká, co jejich klub v kempu nabízí.
2: Máme tady 190 lidí v tomhle dobovém historickém kempu vojenském. Máme tady 70 kusů techniky, historický, vojenský. Z toho tady máme 3 tanky. Máme tady Jacksona, našeho Shermana, a máme tank šefí M24, což je taková novinka a vzácnost tady v České republice. Extrémně vzácný GMC, dělenský vůz. To je speciál, který v současné době na celém světě je dochovaných jenom 8 kusů a vlastně funguje jako pojízdný díl, je vybavený soustruhem, vrtačkou, agregátem, je plně funkční.
1: Někdejší sociální demokraté kolem bývalého premiéra a později eurokomisaře Vladimíra Špidly zahájili na svátek práce veřejný sběr podpisů pro založení nové sociálně demokratické strany. Důvodem pro vznik nové sociální demokracie, jak Špidla řekl, je sociální nespravedlnost ve společnosti.
3: Základní důvod a motiv je jednoduchý. Společnost, která se dospěla po roku 89 až sem, je společnost, která je nespravedlivá a která velkému množství lidí bere jakoukoliv naději na slušný a naplněný život. A to prostě dobře není. A aby se cokoliv změnilo, aby se společnost mohla změnit, vyžaduje to politické úsilí.
1: Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Ruská ekonomika klesá a Kreml to přiznává. Mluvčí Dmitrij Peskov ve čtvrtek uvedl, že ruské vedení pokles HDP předem očekávalo a že se o něm hovořilo již před několika týdny na ekonomické poradě u prezidenta Vladimíra Putina. Hospodářský propad tak Kreml nepřekvapil. Americký prezident Donald Trump uvedl, že není spokojen s nejnovějším iránským návrhem na řešení konfliktu a zároveň dodal, že jednání pokračují telefonicky. Informovala o tom agentura Reuters, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem aktuálně panuje příměří a rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné. Na střídačku extraligových hokejistů Olomouce se vrací Petr Fiala, 66-letý kouč, který Hanáky vedl v letech 2007 až 2014, nahrazuje Roberta Petrovického. Jenž po sezóně zamířil do Českých Budějovic.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás teplý víkend, v sobotu skoro jasno nebo jasno, teploty mezi 22 až 26 stupni. Příjemný poslech, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
4: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
4: Z muziky.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V Praze prošel pochod proti fašismu. Pražská ODS oprašuje koalici Spolu a Trump zvyšuje cla na automobily. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Centrem Prahy odpoledne prošlo přes 1000 lidí v prvomájovém pochodu proti fašismu. Průvod vyšel zhruba půl hodiny popolední ze Střeleckého ostrova. Trasa vedla přes Národní třídu či Jungmanovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov, kde pochod odpoledne skončil v Nádražní ulici. Na akci dohlížela policie i antikonfliktní týmy. Pražská ODS půjde do podzimních komunálních voleb s TOP 09 v koalici Spolu. KDU-ČSL, která v koalici byla před 4 lety, se dosud nepřipojila. Společným kandidátem na primátora bude starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Ten k tomu říká.
2: Tak my jsme to nabídli všem stranám, lidovci nám zatím oficiálně neoznámili, že se dohodli s jinou stranou, oznámili nám, že se dohadují. Asi si myslím, že by bylo správně, aby nám to formálně sdělili. Protože si myslím, že vlastně Spolu nebylo nikdy o funkcích, nikdy nebylo o tom, kdokolik má, proto jsme prostě jako vlastně ten seniorní partner nabídli všem stranám prostě stejný pozice, jako byly před 4 lety. To mi připadá prostě, že je fér a uvidíme, jestli nás lidovci navštíví nebo doplní či nedoplní. Myslím si spíš, že budou chtít být s Prahou sobě, ale vlastně politika není prostě o počtu funkcí, ale o tom, že jsme vytvořili prostě nějaký tým a v tom týmu jedeme dál.
1: Vážně nemocné seniorce, která žije v plzeňském domově se zvláštním režimem, opakovaně chyběly léky na ředění krve. Řekla to její dcera a zároveň zdravotnice. Ta na problémy upozorňovala personál i ředitele zařízení. Podle zjištění novinek nejde o jediný případ. Policie na Vysočině varuje před podvodnými SMS-kami o dopravním přestupku s oznámením, že je potřeba do 3 dnů uhradit pokutu. Ve zprávě je internetový odkaz vyzývající k vyplnění údajů, jimiž se podvodníkům otevře cesta k bankovním účtům oslovených lidí. Americký prezident Donald Trump hodlá příští týden zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie do Spojených států na 25%. Informoval o tom na své sociální síti. Důvodem je podle něj to, že Evropská unie neplní sjednanou obchodní dohodu. 8 zápasy odstartuje o víkendu v první fotbalové lize nadstavová část, která se bude hrát v Česku po 7. Vedoucí Slavia bude v sobotu v úvodu pětikolové skupiny o titul hájit v Liberci 8-bodový náskok v čele tabulky před Spartou a může udělat předposlední krok na cestě k obhajobě titulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Čeká nás slunečný víkend. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.